0: Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází za

0: a zadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
1: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
0: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
2: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
0: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
1: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
0: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
2: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
0: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
4: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
3: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
5: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
3: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
6: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
3: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
7: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
3: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
8: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
9: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
10: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
8: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
11: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
8: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: Jiným lákadlem slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Maroškou a je úplně boží.
12: Krásný,
11: nádherný. Zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Přesný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Graciánovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, o kterou projevil, o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
19: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
20: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
19: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
20: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
19: I Když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
20: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
19: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají o huňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
1: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
21: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
1: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
22: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je nám

0: následování hodný dalšími obcemi, takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
2: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
3: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
4: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
5: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba jako velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakož to jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik

0: několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům Otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
1: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křižanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kulín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
0: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat, anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky. Netopí.

0: Zvíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
1: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací síť komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moc najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí. Pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.
15: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
13: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
16: Jo, je to super.
17: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
16: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
18: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
19: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
13: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, Televize ZAK.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě spodobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička a cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.

0: Právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
1: Letošní Sportmány i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
3: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
4: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
1: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti. Takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmány není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
6: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
5: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
7: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
5: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
8: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
5: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm s nás zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
9: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
10: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.
9: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může může řidičům způsobit nečekané komplikace.
11: V tomhle uzlu budou muset předvídat. To znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak, když se podívají na internet, na

0: tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
1: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
2: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací U Pechtů dole u řeky.
1: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
0: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
1: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
4: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
3: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Řízký.
5: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
3: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
6: Horký odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
3: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
7: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
3: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
8: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
9: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň, je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst, vysadili se nové stromy.
10: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
8: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
11: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako

0: Po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
1: Při modernizaci prostor vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky dřív, protože to bylo úplně úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Vroškou a je úplně boží.
12: Krásný,
11: nádherný. Zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Úžasný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, o kterou projevil, o ten pivovar, že se to snad hned z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
19: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
20: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
19: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
20: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
19: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
20: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
19: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají o huňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
1: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
21: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
1: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
22: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
23: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
24: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
25: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou, tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firemní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny. a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška dva roky vyrůstala, později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikde jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu Českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrch Háj v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připraveno spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů. Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička Cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie

0: je zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků, až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
1: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
3: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmány není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
5: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
4: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
6: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
4: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
7: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
4: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
8: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
9: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.
8: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
10: V tomhle uzlu budou muset předvídat. To znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
8: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
9: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací U Pechtů dole u řeky.
8: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí-Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
10: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat. kontrolovat a sledovat.

0: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
2: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
1: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
3: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
1: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
4: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
1: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
5: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
1: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
6: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
7: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
8: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takové nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
6: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
9: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35. Kasárna, tak jsme našli nějaké základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
6: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
10: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: A jediným lákadlem slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Vroškou a je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Krásný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Graciánovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
19: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
20: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
19: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
20: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
19: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně při přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
20: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
19: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají o huňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
1: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
21: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
1: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
22: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
23: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
24: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
25: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: lety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firemní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně nový tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně i také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny. a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka dva roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhu je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás je dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, Televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Do dneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička a cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň, sport je to vhodný pro klub.

0: A je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
1: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
2: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili, a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale sportmány není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
1: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
4: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
3: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem, a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
5: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
3: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
6: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
3: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm s nás zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
7: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
8: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
7: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
9: V tomhle uzlu budou muset předvídat. To znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy, a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
7: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
8: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bílou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
7: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
9: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
7: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
10: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
11: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí, a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
10: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií.

0: O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Řízký.
1: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
0: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
2: Horký odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
0: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
3: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
0: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
4: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
5: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň, je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst, vysadili se nové stromy.
6: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
4: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
7: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35. Kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
4: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
8: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.
3: Já

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Trové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, tak jeho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Maroškou a je úplně boží.
12: Krásný, nádherný.
11: Zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Krásný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Graciánovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
19: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
20: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
19: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
20: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chov

0: mnoho samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
1: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
0: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
1: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
2: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
3: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
4: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
3: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
5: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
3: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
6: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
7: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
8: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
3: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
2: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít po každé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakož to jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně i také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu Pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách Pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křižanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kudnického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také starnoucí učitelku Hrabenku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura,

0: která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
0: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů. Pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
2: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
3: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
4: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými

0: jednotlivými směry, vůbec nemuseli projíždět.
1: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací síť komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
2: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes u Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu významá.
0: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
3: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
4: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
5: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
4: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás
6: je
5: dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům.

V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobí.

0: Vejít se do ní mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
2: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože donedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
1: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem, a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
3: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
1: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
4: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
1: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
5: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
6: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.
5: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
7: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak, že se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
5: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
6: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
5: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
7: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
5: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
8: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
9: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
8: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
10: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
8: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
11: Horkej odpolední Myslím, že červencový podvečer.

0: Večer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
1: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
2: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
1: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
4: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň, je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst, vysadili se nové stromy.
5: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
3: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
6: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, bytovej, ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
3: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem vynechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlic, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Vroško, je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Krásný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je teda nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co? Hodně. Jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
19: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
20: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
19: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
20: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
19: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
20: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
19: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čím se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
1: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
21: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já, tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty, nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
1: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 400 000 korun.
22: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytu je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
23: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
24: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
25: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba jako velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různé projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křižanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat, anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si tu vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoc obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa a přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás je dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička a cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, tak mohli soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivé

0: záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
1: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem, a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
2: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
1: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
3: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
1: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm s nás zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
4: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
5: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
4: Kvůli v úseku mezi ulicemi Liliace.
6: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
4: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
5: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací Upechtu dole u řeky.
4: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
6: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
4: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
8: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
7: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
9: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
7: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
10: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
7: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
11: Jelikož strašně miluju zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska

0: Je takový horko, prostě nevlezeš do té vody. Jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved. Jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
1: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
2: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
3: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Dělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
4: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
2: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
5: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
2: Při modernizaci prostor vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
6: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, tak jeho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají k festu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po dvou letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlic, že sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Maroškou a je úplně boží.
12: Krásný, nádherný.
11: Zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Přesný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je teda nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, o kterou projevil, o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, že jo, takovou soudní budovu, že jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
19: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
20: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
19: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
20: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
19: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
20: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
19: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
1: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
21: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokoncoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
1: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
22: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
23: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
24: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
25: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně i také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním městí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křižanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říci, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kulín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Paška 2 roky vyrůstala, později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také starnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si tu vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy podzem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrále neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes výstavní, přes u Konratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město.

0: s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
1: Vrch Háj v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
2: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí. Pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
1: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás je dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, Televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu.

0: Jakou nemocnicí počítá.
1: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
2: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
3: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
2: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
4: V tomhle uzlu budou muset předvídat. To znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
2: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
3: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bílou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
2: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí-Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
4: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
2: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
6: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
5: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Řízký.
7: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
5: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
8: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
5: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
9: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
5: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.

0: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
1: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
2: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
3: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, bytovej ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizaci jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastava patří.
2: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.
3: Já

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi tak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlic, že sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Maroškou a je úplně boží.
12: Krásný, nádherný.
11: Zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Přesný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte z chátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl, takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc, jo, takže vlastně na to se těším, musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem, v plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, že jo, takovou soudní budovu, že jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
19: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
20: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
19: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
20: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
19: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
20: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
19: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
1: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
21: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokoncoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
1: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
22: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
23: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
24: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
25: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně i také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice Člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony, výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 8 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnes otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říci, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kolínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Paška dva roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku Hrabenku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu Českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů. Pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleisch.

0: Schingerová.
1: Projet Prahou nebo jí oběd už by nemělo být pro řidič stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
2: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
3: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
4: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
5: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
2: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
6: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
4: Takže městský okruh je potřeba.
6: Dělá se, takže je potřeba.
7: Vnitřního nebo vnějšího?
4: Vnitřního.
7: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
4: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
8: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
9: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
2: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
4: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
5: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
2: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
1: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
10: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
11: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
10: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní. Teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů. Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička Cvarka, máme čerstvé mládě, asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teďkon v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více

0: a parkovací místa.
1: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
2: V tomhle uzlu budou muset předvídat. To znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
1: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
0: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bílou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací U Pechtů dole u řeky.
1: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí-Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
2: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
1: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
4: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
3: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Řízký.
5: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
3: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
6: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
3: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
7: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
3: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
8: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
9: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
10: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
8: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi. symbolizovaný kovovým pásem. Na

0: Černý plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
1: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšený. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastava patří.
0: Při modernizaci prostor vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: A jediným lákadlem slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, tak jeho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po dvou letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Varoškou a je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Úžasný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, o kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co? Hodně. Jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
19: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
20: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
19: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
20: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
19: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
20: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
19: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
1: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
21: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
1: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
22: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
23: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
24: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
25: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít po každé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně nový tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark, a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Novojičínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojičínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářské kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovu vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatele těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.
15: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
13: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
16: Jo, je to super.
17: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
16: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
18: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
19: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
13: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, Televize ZAK.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička a cvarka, máme čerstvé mládě, asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová

0: Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
1: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
0: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
2: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
3: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
2: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
4: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
2: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
5: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
2: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
6: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. Říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
2: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
7: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
8: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
9: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
7: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
10: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, bytový, ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
7: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořad.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasný lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt, jsem Domažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Vrošku a je úplně boží.
12: Krásný,
13: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě důležité, aby jsme získali
12: vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
15: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
16: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem velmi výjimečné, úžasné dílo a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
17: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl, takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
12: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc, jo, takže vlastně na to se těším, musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem, v plánu jsou i další opravy historických míst.
17: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, ty tu soudní budovu, jo, tady to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
18: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
19: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
18: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
19: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
18: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
19: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
18: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čím se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
20: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
21: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já, tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty, nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
20: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 400 000 korun.
22: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
20: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
23: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
24: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
25: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
20: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně nový tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny. a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovou postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka dva roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také starnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Novojičínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojičínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku už nelíbě, ten je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu Českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si tu vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoc obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa a přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě spodobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička a cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale sportmány není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak, že se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezením

0: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
1: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
2: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
1: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
3: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
1: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
4: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
1: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
5: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
6: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
7: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
5: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
8: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35. bytovej ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
5: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
9: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města

0: a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
1: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
2: Hvězdáři, jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
0: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
3: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Maroškou a je úplně boží.
12: Krásný, nádherný.
11: Zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Úžasný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my to tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
14: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
17: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
14: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
18: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, o kterou projevil, o ten pivovar, že se to snad hned z místa.
15: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
14: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
18: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
14: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
19: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
20: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
19: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
20: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
19: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
20: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
19: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
1: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
21: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionů korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
1: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
22: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
23: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, že proto ideál pro ty mladěchy.
24: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
25: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou, tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít po každé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně i také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny. a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům Otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka dva roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy jako dopravní inženýr bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to

0: mohlo a už by to mělo být co nejdřív.
1: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
2: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací síť komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
3: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes výstavní, přes u Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
1: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
4: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
5: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
6: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipop. Tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
5: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní. Teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma, pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. až 14. století mizet, být lidmi.

A huben z jednotlivých evropských států vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Do dneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě, asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také Bremhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teďkon v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak, že se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové

0: vstupníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
1: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
0: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
2: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
0: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
3: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
4: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
5: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
3: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
6: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35. Kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
3: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Vroškou a je úplně boží.
12: Krásný, nádherný.
11: Zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Úžasný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to

0: třeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
1: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
2: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
3: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
2: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
4: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se tu snad táhne z místa.
0: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo, takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
2: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
4: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, že jo, tu soudní budovu, že jo, tady to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
2: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
5: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
6: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
7: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
6: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
7: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
6: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
7: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
6: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manželství. manýry. Například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čím se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
5: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
8: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
9: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokoncoval jsem ho já, tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty, nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
8: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
10: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
8: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
11: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
12: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
13: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, to je 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
8: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
5: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firemní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních roz.

0: rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
1: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
0: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
1: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
2: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
1: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
3: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
1: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
3: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
2: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmánie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
1: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
4: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití to najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
1: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
4: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
1: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
5: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve 3 čtyřech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
6: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
5: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
1: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
7: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnes otevřených dveří v autobusových garážích Řepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu Pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách Pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
8: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
9: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
8: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikde jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu Českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes výstavní, přes u Kunratického lesa a přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připraveno spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů. Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukce schopný pár a dožívající babička Cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední

0: A ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas si s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
1: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
2: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
3: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
4: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
2: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
5: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35. Kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšený. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastava patří.
2: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
6: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.

0: vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
1: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
2: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
3: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
4: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
5: Super, jako vždycky je to tady bomba.
3: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
6: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti Narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
3: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
7: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
8: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlic, takže sem prostě patřím.
9: My jsme přijeli na Varošku a je úplně boží.
10: Krásný, nádherný.
9: Zážitek,
10: každý rok, takže skvělý.
9: Přesný.
11: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
7: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
3: Z Domažlic pro televizi ZAK František Šimánek.
2: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
12: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
13: Určitě důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
14: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
12: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik.

0: Jiří Šindelář.
1: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem velmi výjimečné, úžasné dílo a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
0: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
2: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, o kterou projevil o ten pivovar, že se tu snad hne z místa.
3: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
0: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
2: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
0: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
5: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
6: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
5: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
6: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
5: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
6: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
5: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
7: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
8: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
7: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
9: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
7: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
10: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
11: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
12: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
7: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou, tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít po každé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Team buildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně nový tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark, a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny A vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Konratického lesa a přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. Z jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, Televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm s nás zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací Upechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále.

0: nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
1: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
2: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
0: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
3: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35tníků, kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
0: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.
3: Já

0: A jediným lákadlem slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřinami

0: Vídeňskou poutí doplnila rocková muzika. Chodrockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
1: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál, Domažlice. Skvělý.
2: Super, jako vždycky je to tady bomba.
0: Na 2 pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
3: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
0: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chodrockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
4: Už jsem tu po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle 2 pekelňáka Chodrock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
5: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlicka, takže sem prostě patřím.
6: My jsme přijeli na Vroužku, je úplně boží.
7: Krásný,
6: zážitek,
7: každý rok, takže skvělý.
6: Úžasný.
8: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
4: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
0: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
9: Vyšehradský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
10: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
11: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
12: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
10: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
13: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. a najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
10: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
14: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl, takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se tu snad hne z místa.
11: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo, takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
10: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
14: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, že jo, takovou soudní budovu, že jo, tady to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
10: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
9: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
15: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
16: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
15: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
16: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
15: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
16: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
15: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
9: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
17: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
18: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale s tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
17: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 400 000 korun.
19: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi, takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
17: Vnitřní užitná plocha bytu je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
20: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
21: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
22: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
17: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
9: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotná poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen. Přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovou postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8 TR, 9 TR a 15 TR. V sobotu můžete program spojit také s dnes otevřených dveří v autobusových garážích Řepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kolínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška dva roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku Hrabenku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat, anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu Českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí. Pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připraveno spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní. Teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma, pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás
6: je
5: dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací U Pechtů dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy,

0: Také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
1: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
0: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: Viktorie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.

0: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A je to, byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
1: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
2: Už jsem tu po druhý, jakoby po dvou letech, a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
3: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom dva ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve třech letech a jezdím sem furt sem do Domažlicka, takže sem prostě patřím.
4: My jsme přijeli na Vrošku a je úplně boží.
5: Krásný,
6: zážitek,
5: každý rok, takže skvělý.
7: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
2: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
1: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
8: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
9: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
10: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je teda nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
11: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
9: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
12: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
9: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
5: No tak ten pivovar vidíte. Z Chátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se tu snad hne z místa.
10: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
9: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
5: Opravujeme, jo, a pořád toho je co? Hodně. Že jo, tu soudní budovu, že jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
9: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
8: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
6: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
13: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
6: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
13: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
6: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
13: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
6: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry. Například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
8: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
14: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
15: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokoncoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů. celkových.
14: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 400 000 korun.
16: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi, takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
14: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
17: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
18: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
19: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a já myslím, že to bude moc pěkné.
14: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
8: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba jako velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakož to jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křižanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška dva roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoc obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes výstavní, přes u Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrchaj v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů. Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička Cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti. Takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože donedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak, že se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluju zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
0: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
19: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasný lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rokovým publikem, že mi mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se

0: To hodně líbí.
1: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom dva ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt, jsem doma Žlická, takže sem prostě patřím.
2: My jsme přijeli na Maroško, je úplně boží.
3: Krásný,
4: nádherný,
2: zážitek,
4: každý
3: rok, takže skvělý.
4: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra, tady se každý mezi sebou zná, jo, z doma tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
0: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z doma Žlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
6: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
7: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
8: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
9: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
7: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
10: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
7: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
11: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl, takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se tu snad hne z místa.
8: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc, jo, takže vlastně na to se těším, musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
7: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem, v plánu jsou i další opravy historických míst.
11: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
7: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
6: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
3: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
12: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
3: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
12: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
3: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
12: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
3: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry. Například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
6: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
13: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
14: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já, tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty, nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
13: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
15: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
13: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
16: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
17: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
18: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
13: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
6: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotná poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen. Přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavější majitelka Kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška dva roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také starnoucí učitelku Hraběnku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Novojičínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojičínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt v východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes výstavní, přes u Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch Háj v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připraveno spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Do dneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů. Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička Cvarka, máme čerstvé mládě, asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teďkon v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací Upechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
0: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
19: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
21: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, kasárna, tak jsme našli nějaké základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšený. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastava patří.
19: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Kimov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
1: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
2: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
0: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
3: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkusit rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, tak jeho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Varošku a je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Krásný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky.

0: Mátky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
1: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
2: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
3: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
1: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
4: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
1: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
5: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se tu snad hne z místa.
2: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
1: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
5: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, že jo, tu soudní budovu, že jo, tady na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
1: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
0: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
6: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
7: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
6: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
7: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
6: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
7: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
6: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry. Například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čím se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
0: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
8: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
9: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já, tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty, nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
8: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
10: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
8: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
11: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
12: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
13: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
8: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
0: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně nový tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark, a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kulín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si tu vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt v východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes výstavní, přes u Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrchaj v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla, je skvělá, lidi byli, jsou úžasní. Teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm s nás zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bílou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Řízký.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň, je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
0: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
19: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
21: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, bytovej ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
19: Při modernizaci prostor vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly

0: představitelka šlechtického rodu.
1: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: A jediným lákadlem slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkusit rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně úžasný. Úžasná atmosféra, úžasný lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, tak jeho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po dvou letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Maroškou a je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Úžasný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místu.

0: místům, která na svou obnovu stále čekají.
1: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je teda nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
2: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
0: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
3: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
0: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
4: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
1: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
0: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
4: Opravujeme, jo, a pořád toho je co? Hodně. Že jo, tu soudní budovu, že jo, tady ten celý na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
0: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
5: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
6: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
7: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
6: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
7: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
6: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
7: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
6: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
5: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
8: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
9: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokoncoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
8: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
10: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
8: Vnitřní užitná plocha bytu je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
11: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
12: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
13: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
8: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
5: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba jako velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firemní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakož to jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně nový tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice Člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Řepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu Pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách Pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška dva roky vyrůstala, později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku Hrabenku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat, anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu Českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si tu vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací síť komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska transitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moc najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k transitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu významá.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí. Pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička a cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s Vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací Upechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
0: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
19: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
21: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, bytovej ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. No, realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastava patří.
19: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková,

0: Tam završí rytířský turnaj na koních.
1: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy. Je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
2: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
2: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, tak jeho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po dvou letech, a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Mažlická, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Varoškou a je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Úžasný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
15: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
16: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo,

0: Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
1: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
2: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
1: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
3: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
4: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
1: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
3: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, že jo, tu soudní budovu, že jo, tady ten celý na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
1: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
5: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
6: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
7: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
6: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
7: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
6: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
7: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
6: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
5: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory

0: a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
1: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
2: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokoncoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
1: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
3: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytu je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
4: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
5: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
6: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
0: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně i také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny. a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice Člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Řepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křižanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením taška dva roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhu je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Novojičínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojičínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si tu vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací síť komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrále neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes u Kunratického lesa a přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrch Háj v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní. Teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás je dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti. Takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.

0: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
1: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
0: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem, a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
2: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
0: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
3: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
0: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, Televize ZAK.
4: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
5: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.
4: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
6: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
4: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
5: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
4: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
6: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
4: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro Televizi ZAK František Šimánek.
7: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
8: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
7: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
9: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
7: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
10: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
7: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
11: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
7: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
12: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
13: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
14: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
12: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
15: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35. bytovej ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
12: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
16: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům.

0: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
1: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
2: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
3: Super, jako vždycky je to tady bomba.
1: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
4: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti Narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
1: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
5: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
6: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlic, že sem prostě patřím.
7: My jsme přijeli na Maroško a je úplně boží.
8: Krásný, nádherný.
7: Zážitek,
8: každý rok, takže skvělý.
7: Přesný.
9: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
5: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
1: Z Domažlic pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
10: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
11: Určitě důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
12: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
10: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
13: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře.

0: k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu a najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
1: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
2: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
3: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
1: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
2: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
1: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
4: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
5: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
6: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
5: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
6: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
5: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
6: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
5: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají o huňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
4: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
7: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
8: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale s tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
7: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 400 000 korun.
9: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi, takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
7: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
10: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
11: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
12: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
7: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
4: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotná poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen. Přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovou postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8 TR, 9 TR a 15 TR. V sobotu můžete program spojit také s dnes otevřených dveří v autobusových garážích Řepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kolínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška dva roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku Hraběnku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu Českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes u Konratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás
6: je
5: dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů. Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička Cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s Vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak když se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací Upechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
0: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
19: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
21: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, bytovej ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastava patří.
19: Při modernizaci prostor vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: Viktorie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily

0: polích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
1: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti Narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
0: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
2: Už jsem tu po druhý, jakoby po dvou letech, a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
3: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom dva ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve třech letech a jezdím sem furt sem do Domažlicka, takže sem prostě patřím.
4: My jsme přijeli na Vrošku a je úplně boží.
5: Krásný,
6: zážitek,
5: každý rok, takže skvělý.
6: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
2: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
0: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
7: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
8: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
9: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
10: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
8: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
11: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
8: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
12: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme.

0: samozřejmě, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
1: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
2: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
0: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
2: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
3: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
4: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
5: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
4: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
5: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
4: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
5: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
4: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické maníry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
3: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
6: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
7: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
6: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
8: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako

0: projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi, takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
1: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
2: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
3: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostanete prvé ten správný kabát.
4: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
1: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
5: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křižanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku Hrabenku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoc obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla, je skvělá, lidi byli, jsou úžasní. Teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, Televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti. Takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovensku.

0: Plánech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
1: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniknou tam nová parkovací místa.
0: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
2: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak, že se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
0: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
1: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
0: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
2: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
0: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
4: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
3: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
5: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
3: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
6: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
3: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
7: Jelikož strašně miluju zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
3: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
8: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
9: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
10: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
8: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
11: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, bytovej ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
8: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
12: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.
3: Kde

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri

0: Dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chodrockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
1: Už jsem tu po druhý, jakoby po dvou letech, a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chodrock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
2: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom dva ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve třech letech a jezdím sem furt sem do Domažlic, že sem prostě patřím.
3: My jsme přijeli na Maroškou a je úplně boží.
4: Krásný,
3: nádherný. Zážitek,
4: každý rok, takže skvělý.
3: Krásný.
5: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo. Z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
1: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
0: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
6: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
7: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu, pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
8: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
9: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
7: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
10: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
7: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
11: No tak ten pivovar vidíte. Schátra, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, o kterou projevil, o ten pivovar, že se tu snad hne z místa.
8: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
7: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
11: opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady ty

0: na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
1: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
2: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
3: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
4: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
3: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
4: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
3: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
4: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
3: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typy maníry. Například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zlín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
2: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
5: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
6: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já, tím, že jsem vlastně na to zhánil prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty, nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
5: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
7: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
5: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
8: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
9: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho. No ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
10: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
5: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
2: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou, tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Team buildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně nový tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark, a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmánie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu Pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách Pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kunického zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Paška 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvnice mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Novojičínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojičínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne dnes zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si tu vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací síť komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrále neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes u Kunratického lesa a přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrch Háj v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tahákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní. Teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás je dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON. Takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teďkon v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči, to je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů, takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: Tak my jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice, je to tam předprostor před restaurací Upechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluju zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35-tníků, odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
0: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
19: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný pluk upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
21: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35tníků, kasárna, tak jsme našli nějaké základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšený. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastava patří.
19: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
7: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na

0: Každý tady přijede, úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
1: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
2: Z Domažlic pro televizi ZAK, František Šimánek.
3: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
4: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
5: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
6: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
4: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
7: Mimo jiné s Gracianovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
4: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
8: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
5: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
4: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
8: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
4: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
3: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
9: Chovatelé zlínské

0: Zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
1: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
0: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
1: U kotul je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
0: I když už začíná mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
1: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
0: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry. Například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
2: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
3: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
4: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokoncoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
3: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
5: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
3: Vnitřní užitná plocha bytu je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
6: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
7: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
8: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
3: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
2: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. První dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom, doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně i také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice Člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Řepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům Otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. a hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka Kudinského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením takřka 2 roky vyrůstala, později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na Kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunvaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunvald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si tu vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i modní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací síť komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moc najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí. Pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch Háj dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás je dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, Televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny. Původní z

Terezov, moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Do dneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů. Při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička Cvarka, máme čerstvé mládě, asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů.

0: typů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
1: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
2: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
0: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
3: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale sportmány není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
0: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči. To má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
5: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
4: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
6: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
4: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
7: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
4: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
8: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
9: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
8: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
10: V tomhle uzlu budou muset předvídat, to znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak, že se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
8: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
9: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i zbylou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací u Pechtu dole u Řeky. řeky.
8: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
10: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
8: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
11: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
12: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
11: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Říský.
13: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavé, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadné vybrat.
11: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
14: Horkej odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže se to celé odehrálo.
11: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
15: Jelikož strašně miluji zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
11: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
16: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. Odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
17: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. Je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
18: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
16: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
19: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35. bytovej ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato stavba patří.
16: Při modernizaci prostoru vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
3: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
4: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy. Je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky nejdřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlic, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Maroško, je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Krásný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt.

0: Premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy vlády v historii kláštera. Z nejvýše postavených ústavních činitelů sem před ním zavítal pouze prezident Edvard Beneš, a to v roce 1937. Premiér si prohlédl nejcennější památky klášterního areálu. Pozornost ale směřovala i k místům, která na svou obnovu stále čekají.
1: Určitě je důležité, aby jsme získali vlastně finanční prostředky na rekonstrukci toho kláštera. No a tak jsme se hlavně bavili o tom pivovaru, co je ten nejstarší pivovar tady v jižních Čechách. Je to velká výzva, je na to potřeba velké peníze, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
2: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
0: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
3: Mimo jiné s Graciánovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
0: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
4: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
1: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
0: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
4: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady ten celý ten na to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
0: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
5: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
6: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
7: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
6: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí. Úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
7: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu

0: budou rodinní příslušníci a když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
1: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
0: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
1: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manýry. Například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrýnchová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
2: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
3: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
4: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokoncoval jsem ho já tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
3: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
5: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat starosty dalších obcí.
3: Vnitřní užitná plocha bytu je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
6: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěky.
7: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
8: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
3: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
2: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít po každé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout více relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotný poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba jako velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červenec, srpen, přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně tobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně Štědrého dne i Nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice Letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny. a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Sights on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice Člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křižanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška 2 roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvaldském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat, anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.

0: představujeme Františka jinak a osobně. A neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Nový Čínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojčínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu Českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářky, kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vila nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácká a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, s dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
10: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
11: Vnitřního nebo vnějšího?
10: Vnitřního.
11: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
10: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
12: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
13: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro transitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoc obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes u Kunratického lesa, přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
14: Vrchaj v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
15: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
14: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní, teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vosy dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Dodneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka, jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší. Protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představily své aktivity a nabídly jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmány ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmány není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.
2: Příznivé počasí přálo také barevnému běhu, který je už tradiční součástí závěrečného sportmániového víkendu. Zapojit se do něj mohli jednotlivci i celé rodiny a užít si tak další ze sportovních aktivit, které letošní Sportmánie nabídla. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Rychlejší orientace, kratší cesta k vyšetření a lepší podmínky pro péči, to má pacientům přinést proměna urgentního příjmu v chebské nemocnici.
8: Už teď v době toho přesunu do provizorních prostor jsme oddělili aspoň v rámci chirurgie akutní a plánovanou péči. To je pro Cheb určitě velký krok, protože do nedávna chodili všichni pacienti do jedných prostorů. Takže ať přišel člověk na kontrolu se zlomenou rukou nebo na stehy, tak do toho tam jezdily ty záchranky a ta čekací doba byla opravdu někdy dlouhá.
7: Pacienti projdou registrací a tříděním podle závažnosti jejich stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. Součástí urgentního příjmu bude také prostor pro pacienty, kteří potřebují zůstat pod dohledem a místnost pro zvládnutí kritických stavů.
9: Rekonstrukce by měla probíhat podle plánu 10 měsíců, to znamená, že v příštím roce už bychom se tady měli sejít úplně v novém.
7: Důležitá zůstane také návaznost na CT a rentgen. Modernizace přinese přehlednější a bezpečnější prostředí a lepší podmínky pro rychlou péči o pacienty.
10: My jsme především strašně rádi, že už to konečně začalo, protože je to jasným signálem pro celý Cheb i pro celý okres Cheb, že se s chebskou nemocnicí počítá.
7: Změny se tak promítnou hlavně do každodenního provozu. Pacienti se v něm snáz zorientují a zdravotníci budou mít více prostoru pro samotnou péči. Martina Straková, televize ZAK.
11: dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Plzni na Slovanech, kde aktuálně prochází zásadní proměnou Květná ulice. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost a komfort pro řidiče i chodce, upravit parkování a zkvalitnit veřejný prostor.
12: Probíhá tam kompletní rekonstrukce ulice, včetně inženýrských sítí. Je to akce správy veřejného statku ve spolupráci s vodárnami Plzeň. V rámci té rekonstrukce bude obnoven veškerý povrch toho uličního prostoru, vzniklo tam nová parkovací místa.
11: Kvůli rekonstrukci je zcela uzavřena Květná ulice v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí, což může řidičům způsobit nečekané komplikace.
13: V tomhle uzlu budou muset předvídat. To znamená, existuje městský informační systém, který měl řidiče upozornit, pak když se podívají na internet na tohle uzávěrku objízdné trasy a hlavně všechny moderní vozidla mají inteligentní navigace.
11: Rekonstrukce je rozdělena do dvou základních etap. Aktuálně probíhá první z nich.
12: Byli bychom rádi, kdyby jsme na ní v dalším roce navázali i s bylou částí Květné ulice. Je to tam předprostor před restaurací U Pechtu dole u řeky.
11: Druhá etapa přinese úplnou uzavírku Květné ulice v úseku Motýlí Olšová, včetně křižovatky s Olšovou ulicí. Řidiči se tak v této lokalitě budou muset s omezeními potýkat delší dobu.
13: V tomhle dopravním uzlu se stává často to, že ten řidič přijede na poslední chvíli k místě uzávěry a prakticky tam se musí složitě otáčet a vzniknou tam dopravní situace naprosto chaotické. To znamená, řidiči by měli předvídat, hlavně nevynucovat si přednost, bezpečně se otáčet, zbytečně necouvat a sledovat provoz.
11: První etapa za necelých 35 milionů korun by měla skončit na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Pro televizi ZAK František Šimánek.
14: Bolevecké rybníky, zvířata nebo zákoutí severního předměstí. Právě tato místa nejčastěji zachytili amatérští fotografové, kteří se zapojili do druhého ročníku fotosoutěže Jednička vaším okem.
15: Já si myslím, že to takové osvěžení těch našich akcí a jsem moc ráda, že se do ní zapojují lidé, kteří mají náš obvod rádi, protože myslím si, že kdyby ho neměli rádi, takže nebudou fotit tyhle ty krásné snímky.
14: Do letošního ročníku dorazilo celkem 57 fotografií. O vítězích rozhodovala porota, v níž vedle starostky prvního městského obvodu zasedli také profesionální fotografové Martin Polívka, Miroslav Chaloupka a Milan Řízký.
16: Byla velká konkurence těch dobrých fotek. Myslím, že se to číslo zvedlo oproti loňsku, že za prvý teda pozitivně, že se přihlásilo opět hodně lidí, což je zajímavý, že ten obvod mají asi rádi a to focení taky. A za druhý z těch, který poslali, tak si myslím, že bylo větší koncentrace těch fotek dobrých, že nebylo snadný vybrat.
14: Odborníky nakonec nejvíce zaujal snímek Jana Vávry s názvem Nymfa z kamenného rybníka. Amatérskému fotografovi dělala modelku jeho pracovní partnerka Eva Jungová.
17: Horký odpolední, myslím, že červencový podvečer, sluníčko se klonilo k západu a Evi se šla koupat, já jsem měl techniku s sebou a říkám, dělej úplně, co chceš, je to na tobě teďkon, já tady budu jenom v roli toho pozorovatele. Takže tak se to celé odehrálo.
14: Porota udělila také jednu zvláštní cenu. Tu získala Eva Tenglerová za netradiční fotografii medvěda Honzíka z plzeňské zoologické zahrady.
18: Jelikož strašně miluju zvířata, tak chodím často do zoologické zahrady a hrozně ráda je fotím. Byla jsem u toho medvěda a ležel tam na té skále a já mu povídám, že si občas s těma zvířatama povídám. A říkám mu, dneska je takový horko, prostě nevlezeš do té vody, jdi se vykoupat. Ne, sice je to bažina, ale jdi se vykoupat. No on se opravdu zved, jak jsem to dořekla, tak se prostě zved a opravdu do té vody šel.
14: 10 nejlépe hodnocených fotografií najdou návštěvníci v Pivstru Bolevák, kde si je mohou prohlédnout až do konce září. Vítězný snímek se navíc objeví na titulní straně zářijového vydání zpravodaje Plzeňská jednička. Pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
19: Město Plzeň se chlubí dalším modernizovaným a hezčím veřejným prostorem. Kompletní proměnou prošly sady 35. odkud zmizely nevzhledné keře plné nepořádku a také nahodile rozmístěné stánky s občerstvením.
20: Hlavně jsme tady vyměnili veškeré povrchy, vykáceli jsme ty dřeviny, které tady stínily, které tady dělaly ty nepěkná zákoutí. Celý prostor jsme prosvětlili, udělali se nové povrchy chodníků, nová zeleň. je tady umělá závlaha, takže by nám to mělo všechno pěkně růst. Vysadili se nové stromy.
0: Sice to je rušné místo, ale určitě i díky těm lavičkám tady ta příležitost pro posezení je. Podobným způsobem jako takového nádražního typu jsou tady řešeny ty kiosky. Ty kiosky mají také zelené střechy a i skrze ty střechy prorůstá zeleň, takže zase i tam je to prostředí určitě příjemné pro trávení nějakého času.
19: Architekti také mysleli na historii místa a tak někdejší kasárna připomíná obrys budov na zemi, symbolizovaný kovovým pásem. Na slavný plup upozorňuje také pamětní deska na čestném místě.
21: Tady jsme na místě, kde stál dřív barák těch 35-tníků, ten kasárna, tak jsme našli nějaký základy, které tam neměly být, byly tam betonové prvky, takže v tom to bylo složitý. Na realizací jsem nadšenej. Myslím, že jako po té architektonické stránce tady do toho širšího centra rozhodně tato zastavba patří.
19: Při modernizaci prostor vznikly nové zastávky MHD, brzo začne fungovat nové občerstvení a zachováno bylo i hodně využívané placené parkoviště. Z centra Plzně, Jonáš Novotný, televize ZAK.
22: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Jáchymov na Karlovarsku se vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika. Slavnosti ale nabídly také jarmark, program pro děti, hudbu a food festival.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí

0: 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
1: Hvězdáři, jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
2: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
3: Určitě si to tady užívám. A jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: Domažlice ožily chodskými slavnostmi, poutí a také rokem. Chod Rockfest nabídl dvě pódia, pestrou směs českých kapel a atmosféru, která k oslavám a festivalu neodmyslitelně patří.
5: Víkend, kdy celé Domažlice ožívají chodskými slavnostmi a vavřineckou poutí, doplnila rocková muzika. Chod Rockfest tradičně nabídl české kapely i jedinečnou atmosféru.
6: My jsme tady byli po 5 letech a já doufám, že se tady uvidíme minimálně aspoň za 2 roky dřív, protože to bylo úplně asi úžasný. Úžasná atmosféra, úžasní lidi, prostě nádherný areál Domažlice. Skvělý.
7: Super, jako vždycky je to tady bomba.
5: Na dvou pódiích v jezdeckém areálu TJ Start se vystřídali zvučná jména i různé styly. Dimitri, Harley, Vohnout, Valda Gang, Pokáč nebo Zakázaný ovoce, ale sobotní večer patřil Marii Rotrové.
8: Já jsem strašně vděčná tomuhle publiku, i když mám trochu zkušenosti s rockovým publikem, že mě mají rádi, nevím proč, ale tak to je. A byl to krásný koncert, myslím si, atmosféra výborná v hledišti, bylo narváno a krásný. Já moc děkuju za ten zážitek, taky ho mám.
5: A právě zajímavé prostředí, pestrá dramaturgie i jedinečná atmosféra oslav, která se přelévá přes celé Domažlice, dělají z Chod Rockfestu akci, na kterou se sjíždějí fanoušci z blízkého i širokého okolí.
9: Už jsem tu po druhý, jakoby po 2 letech a určitě je to výborný festival, takže mě se tady líbí, jelikož je to i s Pekelným ostrovem spojený, takže tyhle dva pekelňáka Chod Rock, tak na ty jezdím hodně dlouho. Takže se mi to hodně líbí.
10: Já už jsem tady po několikátý, já jsem nechala jenom 2 ročníky od té doby, co to začalo. Poprvé jsem tady byla ve 3 letech a jezdím sem furt sem do Domažlic, takže sem prostě patřím.
11: My jsme přijeli na Maroško, je úplně boží.
12: Krásný,
11: zážitek,
12: každý rok, takže skvělý.
11: Krásný.
13: Mně se tady moc líbí, protože tady je taková rodinná atmosféra. Tady se každý mezi sebou zná, jo, z Domažlic tady přijede úplně každý. Takže já to mám rád, protože tady potkám lidi, který znám.
9: Je to tady úplně boží, my tady milujeme a je to tady fakt paráda.
5: Z Domažlic pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Vyšebrodský klášter navštívil premiér Andrej Babiš. Šlo o vůbec první návštěvu českého či československého předsedy vlády v historii kláštera. Prohlédl si jeho nejcennější památky. Unikátní klášterní knihovnu i chátrající budovu bývalého pivovaru, kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Právě obnova historického areálu a možnosti státní pomoci patřily k hlavním tématům návštěvy.
14: Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě v sobotu 22. srpna přivítal premiéra Andreje Babiše. Jde o první návštěvu českého, respektive československého předsedy.

0: krize, ale určitě to musíme udělat, protože tahle památka není sice takového rozsahu, jak jako Pražský hrad nebo katedrála v Praze, ale jsou tady unikátní věci.
1: Já doufám, že hlavně pro klášter to bude nějakým způsobem podnět, aby mohli opravit to, co se tady 70 let zanedbávalo. Jsem rád, že jsem přijel a předpokládám, že ta jeho podpora bude něco platná klášteru.
2: Kroky vládní delegace pak zamířily do klášterní knihovny, místa, kde se ukrývají poklady v podobě vzácných středověkých rukopisů, jejich tajemství a také dalších vzácných artefaktů dlouhodobě rozkrývá historik Jiří Šindelář.
3: Mimo jiné s Graciánovým rukopisem, velmi výjimečné, úžasné dílo, a seznámili jsme pana premiéra také s naší prací, tedy tím, jakým způsobem jsme přistoupili k digitalizaci a ke zpřístupňování těchto unikátů veřejnosti. Všichni si myslí, že když zdigitalizujeme nějakou památku, tak je to věc, která je dobrá pro prezentaci, pro ukázání veřejnosti, ale ono se ukazuje, že se tím otevírají dveře k úplně novým pohledům, k úplně novému uchopení takového předmětu, takového artefaktu. A najednou se otevírají možnosti, jak nově zkoumat takové věci z naší historie, a přicházíte k naprosto neuvěřitelným výsledkům. Tak jsme třeba udělali nejnovější objev z nitra Závišova kříže, aniž bychom ho museli otevřít.
2: Výsledky nového výzkumu Závišova kříže představí odborníci veřejnosti 10. září, kdy vyjde také nová publikace věnovaná této vzácné památce. Prohlídka pokračovala v části bývalého pivovaru, který čeká rozsáhlá rekonstrukce.
4: No tak ten pivovar vidíte. Schátrá, je to nejstarší pivovar v jižních Čechách a je potřeba už s ním něco udělat, ale my na to nemáme peníze, takže žádáme, zda by nám stát pomohl. Takže věříme, že pan premiér vlastně svoji snahu, kterou projevil o ten pivovar, že se to snad hne z místa.
0: Já miluju to, že když vidím nějakou zříceninu a potom se to promění na jako krásnou věc. Jo? Takže vlastně na to se těším. Musíme to nějakým způsobem, samozřejmě to trvá trošku tu dobu, ale teď musíme pomoci tady.
2: Rekonstrukce pivovaru ale není jediným náročným projektem. V plánu jsou i další opravy historických míst.
4: Opravujeme, jo, a pořád toho je co hodně, jo, tu soudní budovu, jo, tady to nádvoří, že jo, dál pokračování v těch ubytovacích prostorách, takže toho je hodně.
2: Návštěva premiéra po více než 80 letech vrátila Vyšší Brod do centra politické pozornosti. Její skutečný význam určí až to, jak rychle se slíbená státní pomoc promění v realitu.
5: Zlínská zoologická zahrada se raduje z nového chovatelského úspěchu. V expozici Amazonie se narodila dvě mláďata opiček kotulů veverovitých. Tato zvířata chová téměř stovka evropských institucí. Úspěšným odchovem se však za poslední rok může pochlubit jen 19 z nich.
6: Chovatelé zlínské zoo oslavují narození mláďat jihoamerických opiček kotulů veverovitých. Drobné opičky, které proslavil pan Nilsson z Pipidlouhé punčochy, návštěvníci najdou v oblasti Amazonie.
7: Narodili se na začátku července, máme dvě mláďatka, které jsou od sebe o 3 dny, takže je tam ten rozdíl úplně nepatrný, a v průběhu srpna očekáváme, že by ještě jedna samice mohla porodit. Daří se jim dobře, prospívají, jsou zlobiví, rozšťačí a jsou spokojení.
6: I když v Evropě chová tyto roztomilé primáty 92 institucí, úspěšně odchovat mláďata se za poslední rok podařilo pouze 19 z nich. Největším oříškem je totiž sestavit chovnou skupinu.
7: U kotulů je nejnáročnější najít harmonickou skupinu. Oni tam mají hodně složité sociální vazby, takže je důležité, aby ten základ skupiny byly opravdu rodinní příslušníci. A když se vám podaří sehnat samice, které spolu vychází, máte chovného samce, tak potom to trvá většinou ještě pár let, než si to sedne, a pak už, jak už se vám to rozjede, takže to dobré.
6: I když už začínají mláďata pomalinku prozkoumávat okolí, nejčastěji je návštěvníci uvidí pevně přisátá na zádech svých matek, které jim poskytují bezpečné místo.
7: Už pomaličku slézají, prozkoumávají, na chviličku prostě si sleze, podívá se na něco, si sáhne, podívá se na jídlo, co žerou dospěláci, ale ta maminka je vždycky někde poblíž.
6: Kotulové kvůli rychlému metabolismu dostávají potravu až 5x denně. Jídelníček zahrnuje oříšky, ovoce, zeleninu i hmyz. Mají ale i své typické manželství. manýry, například nesnáší mokré tlapky. Šťavnaté ovoce si tak

0: před snězením nejdříve otírají ohuňatou špičku vlastního ocasu. Zoo Zrín chová tyto vysoce společenské opičky od roku 1999 a podařilo se jí odchovat 77 mláďat, čímž se řadí mezi nejúspěšnější chovatele.
1: Obec Šumice na Uherskohradišťsku dokončila svou dosud největší investiční akci za poslední roky. Výstavba nového bytového komplexu pro seniory a sociálně slabší obyvatele vyšla na více než 35 milionů korun.
2: Obyvatelé Šumice v hojném počtu zúčastnili slavnostního otevření bytového komplexu Válkovo. Celý rok mohli kolem jdoucí sledovat průběh výstavby, až teď ale mohli nahlédnout dovnitř. Nové byty jsou určeny především seniorům a sociálně slabším obyvatelům či rodinám.
3: Je to vlastně nejvýznamnější projekt obce Šumice za dlouhá léta, protože svým nákladem vlastně přesáhl částku 35 milionů korun. A dá se říci, že tenhle ten projekt už započal vlastně pan Josef Jančář, bývalý starosta, ale tím, že dokončoval jsem ho já, tím, že jsem vlastně na to zháněl prostředky. Celkem vzniklo vlastně 9 bytů, z toho z nich 5 je sociálních a 4 jsou pro seniory. 5 těch bytů sociálních je podpořeno IROPem za částku 14,5 milionu korun a ty sociální byty, nebo ty byty pro seniory vlastně podpořil Zlínský kraj 10% nákladů celkových.
2: Zlínský kraj vyhověl žádosti obce o dotaci a přispěl na projekt částkou 1 milion 400 tisíc korun.
4: Celkově jsme to podpořili jako projekt, který nám dává smysl, že je to vlastně propojení generací, že je to v lokalitě, kde vznikly nové rodinné domy pro mladé rodiny, vznikly tady byty seniorské a samozřejmě je to doplněno o sociální bydlení, takže se vlastně tady na jednom místě vlastně protne několik generací a i několik sociálních jako skupin, což si myslím, že je jako docela dobrý jako projekt, který si myslím, že je následování hodný dalšími obcemi. Takže se svolením pana starosty tady určitě budu posílat i starosty dalších obcí.
2: Vnitřní užitná plocha bytů je v rozmezí 43 až 52 metrů čtverečních. V ukázkových bytech je základní vybavení, včetně koupelen, kuchyně, vestavných skříní a jídelního stolu se židlemi. Aby bylo bydlení v lokalitě, kde jsou i nové rodinné řadové domy, příjemnější, počítá obec i s výsadbou zeleně do zahrady a okolí.
5: Je to celká úprava pro ty mladé, je to pěkné tady. Jako velké prostorné, já si myslím, proto ideál pro ty mladěchy.
6: No tento byt, tento se mi líbí nejvíc toho, no ale až to bude ta zeleň, tak to dostane teprve ten správný kabát.
7: Já bývám tamhle naproti, tak my to sledujeme už od té doby, té 3 roky, co to prostě se tady začalo dět. Bůrat baráky a... Já myslím, že to bude moc pěkné.
2: Výběrové řízení na nájemníky bytů obec vypíše po kolaudaci objektu, tedy v průběhu podzimu. Podotkněme ale, že výběrové řízení upřednostní místní obyvatele obce Šumice.
1: To už je z dnešního týdne v regionech vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Léto pomalu končí, ale na výlety a zajímavé zážitky je stále spousta příležitostí. I tentokrát vás vezmeme na místa, která stojí za návštěvu a přidáme pozvánky na akce, které mohou zpestřit poslední prázdninové dny i začátek září. Čekají nás výlety za historií, přírodou i zábavou. Tak pojďme společně objevovat, kam se vydat. Září bude po celé Evropě patřit kulturnímu dědictví. Takzvané Dny evropského dědictví nabídnou během celého měsíce možnost objevovat historii, památky a příběhy, které formovaly naši společnost. Chystají se přednášky, koncerty, městské slavnosti, soutěže i další doprovodný program. Národní zahájení letošního ročníku se uskuteční v Chrudimi. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Dny evropského dědictví se v Evropě konají už od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a jejich cílem není jen otevírat památky veřejnosti, ale především ukazovat jejich nové souvislosti a připomínat, proč stojí za to naše kulturní dědictví chránit. Program letošního ročníku najdete na webu www.ehd.cz. V první dnešní reportáži se podíváme do jižních Čech. Park Hluboká totiž nabízí místo pro aktivní výlet, rodinnou zábavu i odpočinek. Jedním z hlavních lákadel je lanové centrum, kde si na různě náročných překážkách přijdou na své děti i dospělí. Areál nabízí také další sportovní a volnočasové aktivity, prostor k relaxaci i dobré jídlo. Díky volnému vstupu a široké nabídce si tu navíc každý může program poskládat podle sebe a vlastního tempa.
1: Letní den v Hluboké nad Vltavou může mít pokaždé trochu jinou podobu. Někdo míří za sportem, jiný za relaxem nebo rodinnou zábavou. Park Hluboká kombinuje aktivní pohyb, odpočinek i skvělou gastronomii.
2: Jsme velký volnočasový areál v krásném prostředí Hluboké nad Vltavou a snažíme se nabízet velké spektrum aktivit pro všechny věkové kategorie. Pokud je někdo vyznavačem adrenalinu, tak můžeme nabídnout třeba lanové centrum. Pokud někdo to chce pojmout víc relaxačně, tak je možnost si zahrát minigolf, zaházet si na koš, zaskákat na trampolína nebo využít naší půjčovny sportovního vybavení.
1: Velkým plusem je i samotná poloha. Park obklopuje zeleň, navazuje na cyklostezky a leží přímo v blízkosti řeky. Za dalším dobrodružstvím tak můžete vyrazit rovnou na Vltavu, třeba na paddleboardu nebo na člunu.
2: Park Hluboká je návštěvníkům k dispozici celý rok, 365 dní v roce, ale máme zde pak atrakce, které podléhají provozní době a ty jsou pak otevřené sezóně. Sezóna začíná přibližně někdy od března, vždycky říkáme s nástupem hezkého počasí a končí pak třeba přibližně v říjnu.
1: V létě tu pulzuje život i díky příměstským táborům. Aktivity se dají namíchat přesně podle věku i zájmu dětí a nabídka se plynule proměňuje s ročním obdobím.
2: Býváme i dětské dny, snažíme se ty dětské dny postupně jako v sezóně navázat za sebe, takže začínáme třeba nějakou velikonoční akcí, pak máme čarodejnice, děláme i letní dětský den, pak se vlastně přesouváme do podzimu, máme i třeba nějaký podzimní dny dětský a končíme pak třeba mikulášskou, kdy se snažíme dětem dát na dílku.
1: Pohodová atmosféra tu ale nepatří jen dětem, na své si tu přijdou i firmy. Teambuildingy se pořádají přímo v areálu anebo v přírodě, třeba na nedaleké feratě nad řekou.
2: Firmní akce u nás v Parku Hluboká už se vlastně skládá od první schůzky, kdy za náma klient dorazí vlastně s prosbou o zážitek a právě přijdeme pak my a snažíme se mu ten zážitek právě dát formou programu. Zároveň dokážeme plně zajistit i catering od jednoduchého snacku, občerstvení přes velké rauty.
1: Park Hluboká funguje jako cíl celodenního výletu i příjemná zastávka na cestě. Volný vstup i široká nabídka dává absolutní volnost. Program tak můžete vymyslet až na místě, ať už bude sportovní, zábavný nebo čistě pohodový.
0: Začátek září v Brně bude patřit vínu a především burčáku. Od 1. do 6. září se náměstí Svobody promění v místo, kde si můžete vychutnat čerstvý moravský burčák, regionální speciality a pohodovou vinařskou atmosféru. Burčákové slavnosti nabídnou také živou hudbu a další kulturní program. Pokud tedy máte rádi podzimní vinařskou atmosféru a první doušky letošního burčáku, Brno bude mít začátkem září rozhodně co nabídnout. V další reportáži se podíváme na západ Čech. Plzeň je totiž město, kde se rodiny s dětmi rozhodně nudit nebudou. Na jednom výletě můžete vyrazit mezi zvířata do plzeňské zoo, která navíc nabízí příjemné prostředí propojené s botanickou zahradou. A cestu si zpestřit oblíbeným turistickým vláčkem, který vás k zoo pohodlně doveze. A když už budete v Plzni, určitě stojí za návštěvu také Techmania, interaktivní svět vědy a techniky, kde si děti mohou všechno sami vyzkoušet, od různých pokusů až po fyzikální zákony. A nechybí ani 3D planetárium. Ale v Plzni je toho k vidění mnohem víc. Ostatně podívejte se sami.
3: Zoologická a botanická zahrada města Plzně je společně s Dinoparkem ideálním místem pro začátek plzeňského putování. Dostat se sem můžete třeba zoovláčkem, který jezdí každý den z náměstí Republiky. O víkendech a svátcích navíc dopravu posiluje historický autobus.
4: Jsme zoologická zahrada s obrovskou kolekcí zvířat a opravdu i v této chvíli červené srpen přes ty sucha a horka jsme krásně zelení a plní stínu a rozkvetlých letních rostlin. Pochopitelně máme spoustu široké nabídky, 10 přístupných pavilonů, hodně letošních mláďat. Letos máme vysloveně baby boom doslova v pavilonu Madagaskar, 7 malých lemurů, 2 malé zebry a jsou tu samozřejmě i různá zpestření, jakožto jsou sokolnické ukázky na amfiteátru s velkou tradicí, které se konají vlastně 6 dní v týdnu od úterka po neděli, vždy vlastně dvakrát dopoledne a odpoledne.
3: Pro nejmenší návštěvníky bývají obvykle nejzajímavější velká zvířata. Mimořádnou pozornost tak mají žirafy, lvy, šimpanzi, nosorožci, medvědi nebo třeba želvy obrovské. Oblíbenou zastávkou dětí je i hřiště u tropického pavilonu. To je letos ještě větší.
4: Přibyla tam velká akátová věž, nová vlastně to výtobogán, nový provazový vlastně most, který propojí novou a starou část hřiště.
3: Čas, který by si návštěvníci měli vyhradit na prohlídku zoo, se nedá přesně určit. Jsou to ale prý minimálně 4 hodiny. Detailní pozorování zvířat i rostlin vám ale může zabrat i několik dnů. Vydat se sem můžete kdykoliv, mají otevřeno celý rok, včetně štědrého dne i nového roku. Svého čtyřnohého kamaráda ale nechte doma. Do zoologické zahrady mají domácí mazlíčci vstup zakázaný. Součástí areálu zoo je i Dinopark a tak máte možnost navštívit i živočichy z dob dávno minulých, nebo se za zvýhodněnou vstupenku vydat nejen za zvířaty, ale i za dinosaury. Dalším mimořádným místem v Plzni je Depo 2015.
5: Jedná se o bývalé garáže městských dopravních podniků, které se postupně přeměnily v kulturní centrum, kde se konají festivaly, výstavy. Často se zde konají interaktivní výstavy pro děti, najdete tu příjemnou kavárnu s dětským koutkem, venku se nachází také dětské hřiště. Je to kolem řeky kousíček z historického centra.
3: Až do konce roku si zde můžete užít expozici nazvanou Trnkova zahrada 2.
6: Jedná se o multimediální výstavu, která vychází z knihy Jiřího Trnky Zahrada a je určená pro úplně malé děti od 2 let, ale svoje si tady najdou určitě i starší děti a jejich rodiče.
3: Návštěvníci se v expozici setkají se všemi hlavními postavami z knihy. Kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Důraz je přitom kladen na interaktivitu a zapojení dětí i dospělých do děje. To ale není jediná výstava, která se pro návštěvníky na letní měsíce v Depu chystá.
6: Bude pro ně připravena také expozice letní kostky v Depu, kde půjde o stavitelskou zónu z kostiček Lego. Máme pro ně i také rodinnou unikovou hru Záhada plzeňského metra.
5: Dalším místem, kde se nacházíme, je Science Centrum Techmanie, které leží v areálu bývalých škodových závodů, takzvané plzeňské škodovky. Vzniklo z bývalých továrních hal a bývalé jídelny. a vlastně je to jediné veřejně přístupné místo z toho obrovského areálu, kde dříve pracovali 10 000 lidí. Dnes se míří rodiny s dětmi za celodenní zábavou. Najdete tu spoustu interaktivních expozic.
3: Plzeňská Techmanie představuje most mezi neformálním vzděláváním a populární turistickou destinací. Cílem centra je pomáhat žákům, studentům i rodinám s dětmi nacházet a rozvíjet osobní vztah k vědě a technice a také objevovat možnosti lidského poznání.
7: Máme tu science show, máme tu expozici v planetáriu, různý projekce v planetáriu, Science on Sphere, což je projekce na kouli, máme naši 3D cinemu, kde budeme mít teď od července vlastně nový film, takže vyžití tu najde celá rodina všech věkových kategorií. Naše exponáty vlastně demonstrují různé jevy, například za mnou je expozice Edutorium, která je zaměřena na fyziku, takže vysvětluje různé fyzikální jevy takovou velice interaktivní metodou, což znamená, že ty děti nebo i dospělí si to můžou všechno osahat, vyzkoušet a zjistit si, jak to vlastně funguje.
3: Na své si tu samozřejmě přijdou i menší děti.
7: Úplně pro prťata máme expozici Malé vědy, která je vlastně v druhé části haly. No a co se týče nějakých jakoby ještě aktivit pro menší, tak napříč těmi expozicemi se většinou najdou exponáty, které jsou proto použitelné. Například pro menší děti, třeba prvostupňáky, je velice oblíbená expozice člověka zvíře, kde mohou porovnat svoje fyzické výkony s výkony zvířat.
3: Zjišťovat a osahávat si vědu můžete každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Míst, která stojí za to s dětmi v Plzni navštívit, je opravdu spousta.
8: Muzeum Loutek v Plzni je umístěno přímo na hlavním náměstí a nabízí malým i větším návštěvníkům zábavu ve třech podlažích. Naše muzeum je vybaveno interaktivními exponáty, divadlem i herním dvorkem a máme dokonce tady i dílnu, kde si mohou návštěvníci vyrobit svoji vlastní loutku.
9: Málo kdo možná ví, že z Plzně nepochází jenom známé osobnosti jako Karel Gott nebo Petr Čech, ale také třeba Spejbl a Hurvínek.
8: My máme tady vlastního Hurvínka a Spejbla a dokonce v několika provedeních máme tady loutky, které si můžete prohlédnout, ale děti se tady mohou vyfotit a vyzkoušet si přímo i Hurvínkovo postýlku v jeho pokojíčku.
3: Pokud byste ale chtěli vidět Spejbla a Hurvínka v akci, musíte až do Prahy, do loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
0: Praha si letos připomíná 90 let od chvíle, kdy ulicemi města poprvé vyjeli trolejbusy. Od 1. do 6. září můžete jejich historii poznat během komentované procházky po první pražské trolejbusové trati nebo při jízdě historickými vozy. Ta se uskuteční 5. a 6. září a nabídne například legendární trolejbusy Tatra 400 nebo Škoda 8TR, 9TR a 15TR. V sobotu můžete program spojit také s dnem otevřených dveří v autobusových garážích Hřepy. Jízdenky budou v prodeji ve fanshopu pražského dopravního podniku. Konkrétní časy odjezdu z jednotlivých zastávek najdete na stránkách pražského dopravního podniku. V malé obci Hoclavice na Novojičínsku se v roce 1798 narodil muž, který výrazně ovlivnil české dějiny. Historik a politik František Palacký. Jeho rodný dům dnes připomíná nejen jeho život a dílo, ale také každodenní život rodiny, ve které vyrůstal. V domě, který postavil Palackého otec Jiří na konci 18. století, navíc fungovala evangelická škola, do které chodil i malý František. Dnes je rodný dům národní kulturní památkou a najdete v něm autentickou světnici, původní kolébku i prostor někdejší školy.
10: Při cestování po Moravskoslezském kraji můžete navštívit hned několik významných objektů na Novojičínsku. Jedním z nich je tento rodný dům otce národa, jak je nazýván historik a spisovatel František Palacký. Najdete ho v Hoclavicích.
11: František Palacký se narodil přímo v tomto domku v roce 1798 jako syn luteránského učitele Jiříka Palackého a Anny Křížanové. Vyrůstal tedy přímo ve zdejší evangelické škole a musím říct, že už v 5 letech tento chlapec prokázal obrovský talent, protože jak se sám pochlubil ve svém životopise, od 5 let už plně četl také celou Bibli. On měl velké štěstí, že tatínek ho o Vánocích v roce 1807 přivedl do německého Kunwaldu, to je dnešní Kunín u Nového Jičína, kde se chlapec měl naučit německému jazyku, byl ubytován u zdejšího zámeckého sládka, jehož obě dcery byly učitelkami na zámecké škole. A hraběnka Walburga, ta nejslavnější majitelka kunínského zámku, si povšimla toho nevšedního talentu toho malého chlapce a z té vesnické školy ho přemístila do své zámecké školy. Tam pod jejím vedením Taška dva roky vyrůstal a později také napsal, byl to krásný jarní čas života mého, ta doba, kterou on strávil na kunvalském zámku. On se zde František Palacký také vrací. Už jako dospělý muž, který prošel vzděláním také na Slovensku, se z Prešpurku vydává za svými rodiči sem do Hoclavic. Navštěvuje také stárnoucí učitelku hraběnku Walburgu v Kunwaldu a už sám deklaruje, že jeho touhou je stát se člověkem, který bude sloužit svému milovanému českému národu. V roce 1823 v dubnu se vydává z Hoclavic přes Kunwald do Prahy a tam začíná ta hvězdná kariéra tohoto mladého muže.
10: V rodném domě Františka Palackého se můžete na prohlídku objednat, anebo přijít v sobotu, kdy se nově konají pravidelné komentované prohlídky s nevšedním průběhem.
12: Komu

0: představujeme Františka Jináka osobně a neříkáme úplně životopis Františka Palackého, protože ten se dneska dá najít všude, ale zaměřujeme se zejména na zajímavosti a podařilo se nám také spojit s potomky Františka Palackého, takže pro naše návštěvníky máme informace, které se nikdy jinde nedozví. A zároveň si také návštěvníci mohou sami zjistit, co mají společné s geniálním Františkem Palackým. A poté následuje zkoušení hoclavského kroje, kdy si hlavně tedy návštěvníci mohou vyzkoušet, jak jim sluší a mohou se také vyfotit u rodné kolíbky Františka Palackého. Ta kolébka by měla být originál a vlastně ta komůrka je původní.
1: Návštěvníci Hoclavic na Novojičínsku si mohou projít 5 fotopointů a nově navštívit také ten 6. přímo v rodném domě Palackého.
2: A návštěvník si tady bude moci přímo vyloženě na vlastní kůži zkusit, jaké to bylo odívat se v době, kdy žila ještě Rozina Palacká a zkusit si ještě vyzkoušet opravdu to, co ženy v té době nosily a považovaly jako součást běžného svého oblečení, to, co dnes vnímáme slovem kroj. Pro ně to byl oděv, dnes mu můžeme říkat lidový oděv a tento návštěvník, který přijde momentálně, například žena nebo dítě, tak si může vyzkoušet přímo tu kordulku, tak jak už byla v době Roziny Palacké oddělena od spodní části oděvu. Ten kostým, který momentálně je jako nová součást fotopointu v Hoclavicích, bude demonstrovat to, že jsme se snažili opravdu pojmout ten kostým tak, aby byl jako lidový oděv. Vycházeli jsme z odborných článků, ale také z předmětů, které máme k dispozici v Muzeu Novojičínska, ale přizpůsobili jsme jej současným potřebám návštěvníků turistů.
1: Ze zájmu turistů o návštěvu Hoclavic by měl Palacký určitě velkou radost.
3: Na sklonku života Palacký nelíbě nesl, že ten dům je ve špatném stavu, takže se mu posledně splnil velký sen, že ten dům ožívá dnes jako muzeum, který uchovává tu památku Františka Palackého.
1: Rodný dům otce národa Františka Palackého v Hoclavicích je spolu se sochou stojící u objektu prohlášen za národní kulturní památku České republiky.
4: Netopíři možná nepatří mezi zvířata, která bychom chtěli potkat zblízka, ale jsou přitom neuvěřitelně fascinující. V Muzeu českého krasu budete mít příležitost to zjistit. 1. září od 13.30 se tu uskuteční odpoledne s netopíry, během kterého si návštěvníci prohlédnou živé, ochočené a trvale handicapované netopíry. Připravená je také přednáška, netopíří dílnička, mobilní naučná stezka a poradna. Program proběhne v muzejním geoparku a nabídne zajímavé setkání s tajemnými nočními tvory. A to je z dnešního putování všechno. Věřím, že jste si mezi našimi tipy vybrali a že vás některý z nich inspiruje k vlastnímu výletu. Ať už vyrazíte za památkami, do přírody, za kulturou nebo třeba za dobrým jídlem, přeji vám krásné dny plné zážitků. A zase příště se vydáme objevovat další zajímavá místa. Mějte se krásně.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školní rok už každou chvíli začne a tak se nám o děti zase chvíli bude starat někdo jiný. Učitelky, družinářské kroužky a trenéři. Uf, taky už se těšíte. No a pokud se vás tyhle starosti už nijak netýkají, můžete jako dobrou zprávu brát třeba levnější a klidnější dovolené. Další dobré zprávy připojujeme teď z našich regionů. Tekoucí voda, splachovací záchod a další věci, které dnes bereme jako běžné, byly ještě na počátku 20. století spíš výjimkou. Pojďte se s námi teď podívat do jednoho historicky zajímavého domu, který ve své době působil jako ze sci-fi románu.
1: Tekoucí voda, splachovací záchod nebo vlastní benzínový generátor. Na začátku minulého století šlo o výjimečné vybavení, přesto v Jurkovičově vile nechybělo. Důvodů, proč ji navštívit, je ale mnohem víc.
2: Předně je to architektura, která vás osloví svým pohádkovým charakterem. Stavěl si to vilu Dušan Jurkovič sám pro sebe a fakticky v ní uplatnil jednak svoje umělecké architektonické cítění, ale současně ta vila spojuje takový jako moderní přístup ke způsobu bydlení. To znamená, za tou pohádkovou strukturou té vily se odkrývá v podstatě velice modernistická vila, ve kterých jsou využity dobové technologie.
1: Součástí prohlídky je také výstava módního návrháře Lukáše Macháčka, která doplňuje stálou expozici vily.
2: Lukáš Macháček je významný oděvní návrhář, ale současně je to velice jako přemýšlivý oděvní designer, který nás právě zaujal zkoumáním jeho rodových kořenů, pochází z Olomouce a vlastně pro Jurkovičovou vilu se rozhodl, že navrhne oděvní kolekci, která bude vycházet z moravského folkloru, konkrétně z Hané. Tu kolekci nazval Hanácka a u nás v Moravské galerii se konala i módní přehlídka a následně se promítla právě tady ta přehlídka do výstavy v Jurkovičově vile.
1: Během léta ale nezůstanou prostory jen místem pro prohlídky. Připravený je i program pro rodiny s dětmi.
3: V letních měsících probíhají v Jurkovičově vile barevná dopoledne, což jsou dílničky pro nejmenší účastníky od 3 do 6 let. A jako tradičně probíhá každý rok letní výtvarný příměstský tábor, Art Camp, letos zaměřený na téma slovanských mýtů a strašidel. Pracujeme hlavně s přírodními materiály, se dřevem, textiliemi, papírem. A letos tedy vycházíme z hlavního ozdobného výtvarného motivu na čelní straně fasády, skleněného rámu, takzvané mozaiky, která nese hlavní motiv pohádky ze slovenské pohádky Bača a drak.
1: Stejnou pozornost jako samotnému domu věnoval Dušan Jurkovič i zahradě. Dohromady tvoří celek, který si dodnes zachoval svůj původní charakter.
4: V roce 1906 napsal Josef Merhout, že Jurkovičova vila vypadá jako perníková chaloupka. Jestli tomu tak opravdu je, už si musíte zjistit sami. Pro TV Brno 1, Sabina Fleischingerová.
0: Projet Prahou nebo jí objet už by nemělo být pro řidiče tak stresující a zdlouhavé. Hlavní město má velké plány a chce většinu aut poslat podzemními tunely.
5: Příprava dostavby městského okruhu pokračuje. Projekt východní části se přitom podařilo upravit tak, aby většina nové trasy vedla pod zemí. Změny nyní získaly aktualizovaný posudek EIA a Praha tak může pokračovat v přípravě stavby.
6: Podstatou změn záměru je přesun většiny povrchových úseků Libeňské spojky a městského okruhu do tunelů. Podle vedení města by to mělo znamenat menší zátěž jak pro životní prostředí, tak i pro samotné obyvatele.
7: Ten městský okruh ten vlastně doplní tu síť o tu bližší vazbu, tak aby Pražané, kteří potřebují jezdit autem, anebo třeba do budoucna i ve větší míře autobusy veřejné dopravy, mohli právě tuto páteřní komunikaci využívat na místo sklidněných ulic v rezidenčních lokalitách, což je pro nás také priorita, aby lidé, kteří chtějí bydlet klidně a třeba sami neradě jezdí autem nebo nepotřebují pro své cesty po Praze automobil, tak aby nedopláceli na ty ostatní, kteří naopak ty cesty autem zvažují.
8: Ta shoda z většiny stran, kterou slyším, je, že Praha ten okruh potřebuje. Já jsem o tom hluboce přesvědčen, že ho potřebuje, takže v tomto smyslu jsem rád. Samozřejmě toto řešení, které je citlivé ke svému okolí, je citlivé vlastně k životnímu prostředí v rámci možností, které máme, má jednu nevýhodu, že je samozřejmě také výrazně dražší. Ale na druhou stranu, město je organismem pro lidi, cílem je, aby se tady dobře žilo a v tomto případě mi teda ty vynaložené prostředky dávají smysl.
5: Právě přesun dopravy pod zem má být jedním z hlavních přínosů upraveného řešení. Na povrchu totiž v budoucnu může zůstat více prostoru pro běžný život ve městě. Místo kapacitních komunikací tak mohou v okolí vznikat klidnější ulice nebo další veřejná prostranství.
9: Tak proto se dělá ta dostavba, ne?
7: Takže městský okruh je potřeba.
9: Dělá se, takže je potřeba.
10: Vnitřního nebo vnějšího?
7: Vnitřního.
10: Za mě asi složitější dopravní modelování, ale řekl bych, že z pohledu dopravy, jako dopravní inženýr, bych řekl, že by měl pomoct.
7: Jo. A co říkáte obecně na dopravu?
11: Jezdím autem dost po Praze, takže nic moc.
12: Určitě by to pomohlo a už by to mělo být co nejdřív.
5: Dostavba městského okruhu ale není jedinou velkou dopravní stavbou, na kterou Praha čeká. Ještě větší význam pro tranzitní dopravu má mít vnější pražský okruh D0. Ten má propojit jednotlivé dálnice kolem metropole a umožnit řidičům, aby Prahou při cestách mezi jednotlivými směry vůbec nemuseli projíždět.
7: Pomůže jak jednotlivým městským částem, které se nacházejí v jeho okolí, to znamená zejména východu a středovýchodu Prahy, tak samozřejmě Praze jako celku, protože dlouhodobě všichni Pražané vědí, že tady chybí ta nadřazená propojovací komunikací. Nyní se poměrně rychlým tempem dostavuje dálniční okruh D0 kolem Prahy, kde v popříštím roce by měl být zahájen provoz na úseku 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1, ale čeká nás ještě výstavba těch tří severních a severozápadních úseků 518, 519 a 520, které propojí stávající dálnici D7 s D8 směrem na Ústí.
8: Byť velmi vítám jako předseda výboru pro dopravu hlavního města Prahy ten sever, tak zoufale čekám jako starosta Prahy 11 na dostavbu části 511 okruhu, protože ta by nám na jižním městě měla pomoct obrovsky, protože v tu chvíli se uvolní takzvaná magistrála neboli brněnská ve směru do centra, což znamená, že ti, kteří dneska tranzitují přes jižní město, to jsou obyvatelé těch příměstských obcí, budou moct najíždět na tu brněnskou už před Prahou a nebudou nám jezdit u nás přes Výstavní, přes Kunratického lesa a přes další komunikace, které používají k tranzitu do centra. Takže za mě ten okruh opravdu význam má.
5: Právě úsek 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 je jednou z částí, která má být hotová jako první. S jejím otevřením se počítá zhruba za rok a půl. Lukáš Richtár, Televize Praha.
0: Nejzápadnější české město s nejkratším názvem je určitě zajímavé místo a když tu probíhají městské slavnosti, určitě stojí za návštěvu. My vás do Aše vezmeme právě teď.
13: Vrch High v Aši patřil v sobotu 15. srpna hudbě, zábavě a letní atmosféře. Ašské letní slavnosti nabídly pestrý program a během dne se na pódiu vystřídala řada známých interpretů.
14: Program jsme připravili už dopoledne pro děti, takže jsme tady měli velkou známou českou dívčí kapelu Lollipops. Byly tady na ní stovky dětí, pokračovali jsme nějakým drobnějším programem pro děti, tlapkovou patrolu a tak dále. Máme tady připravenou spoustu atrakcí, spoustu stánků s dobrým jídlem a pitím, ale největším tákem jsou samozřejmě kapely a čeští popoví a rockoví interpreti.
13: Zahráli Pokáč, Anaka nebo Marpo. Večer pak program pokračoval vystoupením AC/DC Revivalu a následnou afterparty.

0: Atmosféra byla je skvělá, lidi byli jsou úžasní. Teď se jdu podpisovat, doufám, že tam někdo bude. A počasí vyšlo, všechno vyšlo, lidi máte tady úplně nádherný, takže se těšíme zase příště.
1: Součástí programu bylo také předávání cen kulturním osobnostem města. Jako každý rok si program užili všechny generace návštěvníků. Letos jich na vrch High dorazilo zhruba 3000.
2: Jo, je to super.
3: Přišli jsme se podívat na pana Pokáče, ale máme miminko, takže jdeme cestovat.
4: Já jsem přišel hlavně za lidma. Pokecat tady, popovídat si, podívat si, dát si něco dobrýho.
5: Zatím fajn, až na vás
6: je
5: dobrý.
6: Je to taková ta letní tečka, nebo takové to vyvrcholení toho ašského léta.
1: Ašské slavnosti tak znovu potvrdili, že patří k již tradičním akcím ve městě. Martina Straková, televize ZAK.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

V dnešním díle si představíme zubra evropského. Jedná se o největšího divoce žijícího evropského kopytníka. V plzeňské zoo byl takovým vlajkovým druhem proměny, původní staré zoo v moderní a také prvním obyvatelem euroasijské zadní části zahrady. Náš první pár se jmenoval Cvuk a Cvarka, přicestoval ze zooparku v Chomutově v roce 1997 jako roční. Cvarka je jedna z těch zubřic a je to v této chvíli jeden z nejstarších zubrů v Evropě, je jí vlastně 23 let. Zubr vlastně začal od 12. a 14. století mizet, být lidma huben z jednotlivých evropských států, vlastně mizel od západu k východu a de facto je příkladem zvířete, které opravdu málem zmizelo. Do dneška zubr přežil jenom díky lidské péči, díky zoologickým zahradám a záchranným programům. V podstatě zhruba před 100 lety bylo kolem 50 zubrů na světě posledních, jenom několik z nich bylo schopných reprodukce, takže v podstatě jeho záchraně přispěl i jeho nejbližší příbuzný, a sice bizon. Z toho stavu zhruba 5-6 desítek je dneska znova asi 6 000 exemplářů.

při záchraně zubra se lidé dohodli, že každé místo, které zubra rozmnožuje, dostane přidělené dvě písmenka. Jak bude začínat jméno tam narozeného zubra, aby zejména šla poznat lokace narozeného zubra, aby se potom samozřejmě podobně jmenované zvířata nezapojovaly do společného chovu. My jako Plzeň jsme nezískali PL, protože to už bylo dávno obsazeno, ale ON, takže naše mláďata se jmenovala Onyx, Ondra, Ontario, Onia a podobně. V současnosti, kromě teda tria, kde je vlastně reprodukceschopný pár a dožívající babička cvarka, máme čerstvé mládě, asi 14 dní starého samečka, který rovněž teda dostane jméno od písmenek ON.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: 3, 2, 1, start!
2: Amfiteátr a park za OC Plaza i letos na 9 dní ovládla Sportmánie. Prostor se zaplnil sportovními kluby, interaktivními stanovišti a především návštěvníky, kteří si mohli vyzkoušet desítky sportů.
3: Tak i přesto, že první dny nám počasí úplně nepřálo, nejdřív bylo obrovský vedro, pak trochu deště, tak si lidi sem cestu našli a především v tom prostředním bloku, kdy se soutěžilo o stříbrné medaile, tak tady bylo opravdu plné stanoviště a plný areál, což mě těší, protože Sportmánie je právě o tom, aby se tady lidi potkali, vyzkoušeli si sporty a potkali se i mezi sebou, jak ty kluby, tak ty lidi.
4: Letošní Sportmánie i přes nepřízeň počasí navštívilo spousta návštěvníků, takže jsme za to rádi. Děti vypadají, že si užili spoustu sportovišť, chodí si pro medaile. V obležení dětí jsou stanoviště, jako je lezení, nebo hokej, nebo šachy. Ale nerada bych na někoho zapomněla, všude je spousta dětí, za co jsme rádi.
2: Právě jednotlivé sportovní kluby jsou přitom srdcem celé Sportmánie. Letos se na více než 50 stanovištích vystřídalo na 90 sportovních klubů, které návštěvníkům představili své aktivity a nabídli jim možnost si je také osobně vyzkoušet.
5: Máme tady dneska stanoviště zaměřeno na šerm kordem, to znamená, je to bodná zbraň. Sport je to vhodný pro kluky i děvčata od, řekněme, od 12 let nabíráme a máme tady dneska vlastně průřezovou ukázku toho, co se v těch přípravkách dětských dělá, to znamená od nějakých jako zasahování prostě terčů pohyblivých nebo i statických, přes ukázku základních kroků až teda po možnosti zkusit jako volné utkání, takzvaný volný šerm.
6: Jsme tady za Český Sokol, máme tady pro děti připravenou košíkovou a potom takovou menší gymnastiku a překážkovou dráhu. Je to, protože Sokol má mnohem víc odvětví a hlavně základem je ta všestrannost. Děti jsou hodně šikovní, snaží se, ta gymnastika je drobíček horší, ale to ostatním jde hodně dobře.
2: Sportmánie ale každoročně nabízí také pestrý doprovodný program.
4: Nově tady přibyli i někteří partneři, kteří se nám přihlásili a za to jsme rádi, protože jsme je zapojili do soutěží pro děti, takže děti mohly soutěžit o ceny. Ale Sportmánie není teda jenom o sportovištích, ale teda i o programu na pódiu, kde se nám střídají sportovní kluby, taneční představení, ale dneska třeba tady bude i vystoupení pěveckého sboru Ječko.